podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou

lítáš nad vodou, ne náhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

Signál Radio. Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Skupina Starship na Signál Rádio 2 minuty před 6 hodinou. Už máme připravené první dnešní zprávy. Po nich Billy Joel, Inexis nebo Whitney Houston. Dál budeme hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio doprava.
0: Nákladní auto s dodávkou se srazily na silnici 196 u obce Meclov na Domažlicku. Projedete tady s opatrností a bouralo se taky na dálnici D2 na 44. kilometru ve směru z Brna. Jinak aktuálně větší komplikace hlášeny nemáme. Přejeme šťastnou cestu.
2: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou. Miluju Prahu s Davidem Černým. Nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio zprávy.
3: Hezké čtvrteční ráno s datem 9. července přeje Lucie Sinková. Vláda Andreje Babiše dnes bude vyhodnocovat, jak se jí dařilo naplňovat programové prohlášení v první půlce letošního roku. Ministři měli za úkol připravit dokumenty za své úřady k 30. červnu. Dnes od rána se budou kvůli hodnocení s Babišem postupně scházet. Komplexně vláda výsledky vystaví na tiskové konferenci o 4 hodin odpoledne v Kramářově vile. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary dnes přivítá herečky Binošovou, Magdu Vašáriovou i prezidenta Petra Pavla. V Císařských lázních bude projekce filmu Babí léto režiséra Vladimíra Michálka doprovázená delegací tvůrců a herců. Americká armáda včera uvedla, že zahájila další útoky proti Íránu. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil oznámilo, že cílem úderu je dále oslabit schopnost Íránu ohrožovat svobodu plavby v Hormuz. Průlivu. Americký prezident Donald Trump uvedl, že pokud Teherán s útoky na civilní lodě nepřestane, americké útoky dále přitvrdí. Šéf Bílého domu ještě řekl, že příměří s Íránem je u konce a označil vyjednávání s Teheránem za ztrátu času.
1: Co se děje v regionu?
4: Pražský dopravní podnik pokračuje v modernizaci metra také o prázdninách. Ještě zítra se pracuje v úseku linky C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Stejně jako při jiných omezeních, tak i v tomto případě je zavedena náhradní autobusová doprava. Ta v podstatě kopíruje trasu metra a označena je XC. Výluka metra ovlivňuje také trasování tramvajové linky číslo 2. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
3: Když Linda Nosková proměnila ve Wimbledonu proti Belgičance Mertensové matchball a stvrdila výhrou 6-3, 7-5 premiérový postup do grandslamového semifinále, místo velkých emocí si přiklekla na trávník a úspěch vstřebávala. Novinářům řekla, že by v All England Clubu šla ráda ve stopách dvojnásobné šampionky Petry Kvitové. Dnes narazí na ukrajinskou tenistku Martu Kostiukovou.
1: Signál Rádio, počasí.
3: Dnes bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio.
0: Dobré ráno, ze studia Signál Rádio už vás všichni zdraví Jirka Svoboda. Jsme na začátku dalšího prázdninového dne. Je čtvrtek, 9. července a já doufám, že to bude den, který vám přinese hodně radosti, pohody a třeba i nevšedních zážitků. Jestli máte dovolenou, užijte si ji a jestli musíte do práce, tak všechno zvládněte. Jsme tady pro vás s pořádnou dávkou aktualita zajímavostí a také hudby 80. let. Tak příjemný start do nového dne.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste naladní na vlnách Signál rádia, kde jsme se dnes probudili do čtvrtka 9. července. Jestli dobře počítám, je to 190. den letošního roku a svátek slaví Drahoslavy. Tohle jméno má u nás něco přes 3200 nositelek. Narozeniny by měl například spisovatel Jan Neruda nebo český král Ferdinand II. A k oslavencům patří herečka Courtney Love, herec a zpěvák Mark Almond, americký sportovec O.J. Simpson a nebo skokan na lyžích Roman Koudelka. A kulaté 70. dnes slaví Forrest Gump herec Tom Hanks. Moc blahopřejeme. Na dnešek taky připadá Světový den veterinárních lékařů a taky Den módy. Co zvolit dnes na sebe, vám možná pomůže předpověď počasí. Na ní mrkneme už za chvíli. Tak dobré ráno a hezký poslech.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

Do nového dne nás právě na Signál rádiu provozila Whitney Houston. Dnešní ráno je nad Českem poměrně různorodé, na části území je úplně jasno, jinde je ještě oblačnost a měříme nejčastěji mezi 9 a 14 stupni. Chladno je v Liberci, kde je 9 stupňů, České Budějovice a Jihlava mají 12 a v Praze, Brně nebo Olomouci začíná den na 14 stupních. Před námi je poměrně slunečný den, většinou nás bude provázet jasná až polojasná obloha, pouze na severovýchodě může být místy až oblačno a maxima dnes vystoupí na příjemných 23 až 27 stupňů Celsia. Dnes bychom se tedy měli obejít beze srážek, tak krásné 80kové léto.

0: Dnešní ráno se na Signarádu blíží se zpěvačkou Sandrou k 6:30. Za chvíli si dáme lambádu, ale nejdříve vám prozradím, jaké události dnešek nabídne.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary dnes přivítá herečky Juliet Binočetovou, Magdu Vašáriovou i prezidenta Petra Pavla. Společnost OpenAI dnes uvede na trh svůj nejnovější a nejpokročilejší model umělé inteligence ChatGPT 5.6. Jeskyně pod Sněžníkem v bývalém fluoritovém dolu na Děčínsku se dnes mimořádně otevře pro malé skupiny turistů. Vstupenky je třeba mít zajištěné předem. Prohlídka umožní návštěvníkům vhled do geologické minulosti labských pískovců. Dobříž hostí ode dneška mezinárodní kynologický šampionát. Až do neděle se ho účastní v několika disciplínách více než 100 závodníků se svými psy. Jihomoravské Boskovice budou ode dneška do neděle žít už 34. ročníkem multižánrového festivalu pro židovskou čtvrť. Pražský Karlův most si dnes připomíná položení základního kamene v roce 1357. Akce začala už v 5:31, kdy císař Karel IV. Poklepal na základní kámen. V rámci této akce je do 10 hodin dopoledne otevřeno zdarma Muzeum Karlova mostu. A tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou mít dnes šanci probojovat se do premiérového finále Wimbledonu.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 2 minuty po 7:30 ladíte Signál Rádio a než budeme pokračovat v proudu vaší oblíbené hudby, tak se mrkneme na silnice. Porouchané vozidlo přikáží na silnici 35 u obce Líštice. Kolem odstaveného kamionu se dá projet s opatrností, jinak aktuálně větší komplikace hlášeny nemáme. Signál Rádio vám proto přeje šťastnou cestu.
0: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

Energii do nového dne nám právě teď po vlnách Signál rádia poslala zpěvačka Kylie Minogue. Za chvíli už bude řeč o soutěži, ale taky o několika tématech, kterým se dnes ráno věnují zpravodajské weby. A před 7 hodinou nebude chybět ani skvělá hudba, například Paul McCartney nebo Samantha Fox. Tak krásný čtvrtek 9. července.

0: Dnešní ráno nám na Signál Rádiu zpříjemnil Paul McCartney a ráno máme nad Českem poměrně různorodé. Na části území je úplně jasno, jinde je ještě oblačnost a měříme nejčastěji mezi 9 a 14 stupni. Chladno je v Liberci, kde je pouze 9 stupňů, České Budějovice a Jihlava mají 12 a v Praze, Brně nebo Olomouci začíná den na 14 stupních. Před námi je poměrně slunečný den, většinou nás bude provázet jasná až polojasná obloha, pouze na severovýchodě může být místy až oblačno a maxima vystoupí na příjemných 23 až 27 stupňů Celsia. Ráno je tedy trochu chladnější, ale odpoledne bude velmi příjemné. Teď už vám po vlnách Signál Rádia posílám Samantu Fox.
1: Ráno na Signál Rádiu.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia, už se tady chystá Rod Stewart, ale taky mám pro vás pár témat, o kterých dnes informují zpravodajské weby.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: V Ankaře skončil summit Severoatlantické aliance poznamenaný válkou na Ukrajině i konfliktem na Blízkém východě. Americký prezident Donald Trump, který spojence nejprve kritizoval, označil summit za úspěch, stejně jako ostatní politici. Hypotéky v Česku navzdory vládním předvolebním slibům i nadále zdražují. Na začátku července stoupla průměrná sazba hypoték na 5,32%, stoupla už po čtvrté v řadě a dostala se tak znovu na hodnotu z listopadu 2024. Trvalejší návrat sazeb pod 5% je zatím v nedohlednu. Až polovina Čechů má problémy se spánkem, hlavně v letním horku se častěji budíme a vstáváme méně od početí. Během horkých nocí spíme podle studií až o 17 minut méně, často je to i méně než doporučovaných 6 hodin. Situaci pak ještě zhoršuje konzumace alkoholu. A české volejbalistky na úvod závěrečného turnaje základní části Ligy národů v Bělehradě prohrály s Německem 1-3. V tabulce tak klesly z 10. místa na 11.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Chtěli byste navštívit s rodinou některou ze 14 jeskyní po celém Česku a navíc úplně zadarmo? Dá se to zařídit. Stačí tento týden dobře poslouchat ranní vysílání Signál rádia a před půl devátou zkusit své štěstí v naší kvízové hře Ano nebo ne. Výhru můžete získat za jedno jediné správné slovo. Mějte proto připravené telefony s číslem 910 260 910 a já vám už teď držím palce. Doporučím ale taky kouknout na detaily k soutěži i k možnostem navštívit jeskyně na našem webu Signál rádio.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Jedeme v rytmu Disco Trisco, Bananarama, Vínas na Signál Rádiu 3 minuty před 7 hodinou. Do studia dotančila Lucka Sinková, vítám tě, dobré ráno.
1: Hezké ráno, ano, tančím.
0: Mám tady krásnou aktualitu. Nejteplejší červen v Evropě jsme zažili podle Kopernikusu a druhý nejteplejší v historii globálně.
1: Ani stav nemusel koukat, to bych ti řekla taky. A nejenom já, asi úplně všichni.
0: Ne, vlna veder stále samozřejmě útočí na ty jižní státy. U nás je celkem příjemně a bude, myslím, příjemně.
1: No, jak se to vezme, protože zrovna teď jsem narazila na zprávu, že po chladnějších dnech opět dorazí teplo. Kolik naměříme o víkendu, uslyšíte ve zprávách.
0: Tak nás poslouchejte dál, pak už Starship, UB40 a nebo Eurythmics budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Dvě auta máme v sobě na silnici 180 u Třemošné na Plzeňsku. Na dálnici D10 jeďte opatrně, na 64. kilometru ve směru z Prahy na Turnov leží ve vozovce pneumatika z kamionu a bouralo se na silnici 150 v Prostějově. Tady se dá projet se zvýšenou opatrností. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezké čtvrteční ráno přeje Lucie Sinková. Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Počítá s tím novela zákona o podpoře bydlení, kterou včera schválil Senát. Normu v Senátu obhajovala ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
2: Cílem novely je zjednodušit a zefektivnit systém podpory bydlení tak, aby byl funkční, přehledný a adresný.
1: Předlohu dostane k podpisu prezident a změny by pak měly začít platit postupně. Důchodci, kteří si založili penzijní spoření ještě před rokem 2023 a teď ho chtějí ukončit, nebudou muset platit žádnou sankci. Náhradu získají i seniori, kteří už spoření předčasně ukončili a kvůli tomu přišli o státní podporu nebo část vlastních peněz. Počítá s tím koaliční novela o doplňkovém penzijním spoření, kterou schválil Senát. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Po chladnějších a deštivějších dnech opět dorazí do Česka teplejší vzduch. Do konce týdne bude převážně slunečno a teploty budou o víkendu stoupat až k tropickým 30 stupňům Celsia. Slunečný charakter počasí s vysokými teplotami by mohl vydržet i příští týden, ale mohou se objevit i přehánky.
0: Co se děje v regionu?
3: Velmi zajímavě vypadá cenové srovnání pronájmů kanceláří napříč hlavním městem. Zatímco v okrajových částech, jako je například Zličín, Opatov a nebo Petřiny, se dá metr čtvereční kancelářských prostor pronajmout za 10 až 14 eur, tak přímo v centru metropole jsou ceny dvakrát až třikrát vyšší. Suverénně nejdražší jsou kanceláře v okolí stanic Náměstí Republiky nebo Muzeum. Tady se platí až 30 eur za metr čtvereční. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští tenisoví fanoušci se dnes rozhodně nudit nebudou. Důvody zná sporták Petr Plintovič.
4: Tenistky Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou dnes čeká semifinále Wimbledonu. Program na centrálním kurtu začne v 14:30 a jako první půjde do akce nasazená desítka Muchová proti Američance Coco Gauffové. Turnajová devítka Nosková pak narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. Pokud by obě Češky uspěly, konalo by se na londýnské trávě historicky první české finále.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
5: Krátce po 7 hodině máte naladěné Signál Rádio. Je 9. července, svátek proto slaví Drahoslavy. A k oslavencům dnes patří herečka Courtney Love, herec a zpěvák Mark Almond, americký sportovec O.J. Simpson a nebo skokan na lyžích Roman Koudelka. A kulaté 70. dnes slaví herec Tom Hanks. Posíláme velké gratulace. No a víte, že dnešní datum má hodně společného s Karlovým mostem? Víc prozradím za chvíli v přehledu dnešních výročí. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, je 9. července, den, kdy se v roce 1963 začal u nás udílet titul Národní umělec. A tady jsou i další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byl v roce 1973 do užívání předán Horský hotel a vysílač Ještěd nad Libercem. V roce 1968 byla v Bratislavě provedena první transplantace srdce v Československu. Pacientka žila po operaci 5 hodin. V roce 1877 se poprvé hrál tenisový turnaj ve Wimbledonu. Hned při prvním ročníku hustě pršelo a finále se muselo o 3 dny odložit. V roce 1609 vydal císař Rudolf II. Majestát zaručující náboženskou svobodu, a to i poddaným. A v tento den v roce 1357 císař Karel IV. Slavnostně poklepal na základní kámen Karlova mostu. Stalo se tak v 5 hodin ráno a 31 minut.
1: Signál rádio vám přeje dobré ráno.

Tomu říkám probuzení do nového dne. Village People a YMCA. Dnešní ráno je nad Českem poměrně různorodé, na části území je úplně jasno, jinde je ještě oblačnost a měříme nejčastěji mezi 9 a 14 stupni. Před námi je ale poměrně slunečný den, většinou nás bude provázet jasná až polojasná obloha, pouze na severovýchodě může být až oblačno. Maxima dnes vystoupí na 23 až 27 stupňů. No a jestli tento týden trávíte dovolenou v Česku, tak se v dalších dnech můžete těšit na sluníčko a rostoucí teploty. Přeju vám krásné 80-kové léto.

0: Dobré ráno se Signarádiem. Ivetu Bartošovou za chvíli vystřídá George Harrison a taky vám prozradím, jaké události přinese 9. červencový den.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary dnes přivítá herečky Juliet Binočetovou, Magdu Vašáriovou i prezidenta Petra Pavla. Společnost OpenAI dnes uvede na trh svůj nejnovější a nejpokročilejší model umělé inteligence ChatGPT 5.6. Jeskyně pod Sněžníkem v bývalém fluoritovém dolu na Děčínsku se dnes mimořádně otevře pro malé skupiny turistů. Vstupenky je třeba mít zajištěné předem. Prohlídka umožní návštěvníkům vhled do geologické minulosti labských pískovců. Dobříž hostí ode dneška mezinárodní kynologický šampionát. Až do neděle se ho účastní v několika disciplínách více než 100 závodníků se svými psy. Jihomoravské Boskovice budou ode dneška do neděle žít už 34. ročníkem multižánrového festivalu pro židovskou čtvrť. Pražský Karlův most si dnes připomíná položení základního kamene v roce 1357. Akce začala už v 5.31, kdy císař Karel IV. Poklepal na základní kámen. V rámci této akce je do 10 hodin dopoledne otevřeno zdarma Muzeum Karlova mostu. A tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková budou mít dnes šanci probojovat se do premiérového finále Wimbledonu.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádiu nám právě teď 2 minuty po půl osmé zpíval George Harrison, dál už to bude CC Catch, Jimmy Cliff anebo Joan Jett.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Porouchané vozidlo přikáží ve stoupacím pruhu na dálnici D5 na 13. kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov. Pozor na sraženou srnu, která leží na dálnici D1 na 7. kilometru na trase z Prahy na Brno, a jinak větší komplikace aktuálně hlášené nemáme. Proto vám všem přejeme šťastnou cestu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, je tady čas výletů a cestování po zajímavých místech a určitě jste si všimli, že na řadě turistických lokalit můžete najít takzvané fotopointy, kde je možné si pořídit zajímavou fotku nebo selfiečko. Jedno takové místo mají nově v Liberci. Tento fotopoint je netradičně kruhový se zapíchnutým srdcem a v pozadí se siluetou ještědu. Nově přibyl v celoročně přístupném rekreačním areálu ve Vesci a vytvořil ho student jedné ze zdejších středních škol Aleš Vlček.
1: Já jsem to chtěl nějak obzvláštnit, že mi přijde už ten hranatý tvar takový jako už dost ohranej, tak jsem přemýšlel, že bych udělal spíš něco zajímavějšího, tak mě napadlo právě to kolo. A když už tam bylo, řekni to srdcem, tak jsem tam přidal nahoru srdíčko. Než aby to srdce na tom leželo, tak mi přišlo více zajímavé, aby tam vlastně to srdce bylo zapíchnutý.
0: Vítězný návrh nového fotopointu v Liberci vzešel ze 40 přihlášených, má průměr 2,7 metru a je kvůli větší odolnosti povětrnostním podmínkám vyrobený z modřínového dřeva. Tak až vyrazíte do města pod Ještědem, nezapomeňte se na tomto místě cvaknout, abyste měli památku do fotoalba.

Máte naladěné ranní vysílání Signa Rádia. Čerstvá aktualita z dneška říká, že letošní červen byl nejteplejším červnem zaznamenaným v západní Evropě a druhým nejteplejším v historii globálně. Uvedla to dnes meteorologická služba Copernicus. I u nás dneska bude teplo, ale takové to velmi příjemné. Před námi je totiž poměrně slunečný den. Většinou nás bude provázet jasná až polojasná obloha, pouze na severovýchodě může být místy až oblačno a maxima vystoupí na 23 až 27 stupňů. Ideální den na prázdninový výlet a taky další poslech našeho vysílání. Tak vám přeju hezký čtvrtek. 80.

0: Na Signál Rádio John Jet a nám před 8 hodinou mimo jiné zaspívají Casey and the Sunshine Band, ale nejdříve nás čeká téma biotopů. Věnovat se mu bude náš jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Do přírody nejen za poznáním, ale také k vodě vyrážíme v těchto dnech. V těch perných letních je většina koupališť na hraně kapacity, ostatně letos velká část z nich zatím hlásí rekordní návštěvnost. Milovníci vodních radovánek, kteří se na nich nechtějí mačkat a trávit čas v chlorované vodě, proto často volí jinou možnost, a to přírodní koupaliště. Větší oblibě napomáhá rovněž fakt, že budované zázemí se tu již stává standardem, do něhož někteří provozovatelé navíc pravidelně investují. Příkladem je nové občerstvení u pískovny v Mistříně na Hodonínsku nebo sociální zázemí u nedaleké vodní nádrže Lučina u Tvarožné Lhoty. To dosavadní bylo staré a nevyhovující, proto se místní rozhodli pro vybudování nového se sprchami a převlékárnami. Tohle ty mohou lidé využít zadarmo, jen sprchy jsou za poplatek 20 korun. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádi.

0: Hezky letně nás na Signál Rádiu naladili Casey and the Sunshine Band a protože se přiblížila 8. hodina, tak přináším něco pro radost.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
0: Dnes vyrážíme do brněnské zoo, kde se na začátku května narodila mláďata malých manulů, což je vzácná kočkovitá šelma. Podle mluvčího zahrady Jana Bedřicha se mláďatům daří velmi dobře a matka se o ně vzorně stará.
2: Našim malým manulům se daří výborně. Samice se o ně vzorně stará a v podstatě je nespouští z dohledu. Je jich celkem 5 a při nedávné veterinární prohlídce jsme zjistili, že máme 2 samce a 3 samice. Nejraději si pochutnávají na laboratorních myších a nejčastěji je navštívci mohou spatřit v ranních hodinách, kdy ještě v zoo není tolik lidí.
0: Malí manulové se už odváží i mimo svůj box do expozice. Jedná se o malou šelmu, která dorůstá velikosti domácí kočky a v přírodě se vyskytuje pouze v horských oblastech a pouštích centrální Asie. Tak kdybyste tyhle mláďata chtěli vidět, zajděte se podívat do brněnské zoo.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: ranním vysílání Signál Rádia nám právě teď zpívali Bad Boys Blue, to byla jejich Lady in Black. 4 minuty nás dělí od 8 hodiny, se mnou ve studiu 5 Lucka Sinková, vítám tě.
1: Hezké ráno, já jsem dneska v růžovém, ne v černém.
0: V černém, no. Já nevím, jestli si třeba při prolistovávání internetu narazila na fotky, které teď kolují. Jde o stromového smajlíka. Aha. Jeden chlapík prostě v jehličnatém lese vysadil listnaté stromy, které když se na podzim zbarví, tak vytvoří v tom zeleném celém koberci krásného oranžového smajlíka, který se z výšky, je to vidět z výšky, takže se usmívá do krajiny. Je to hezký nápad, řekl bych.
1: No to teda, a to jsem neviděla teda.
0: No tak to já ti pošlu,
1: to
0: vypadá moc
1: hezky.
0: To vypadá moc hezky, já myslím, že hezký nápad.
1: To jo, a nechceš to dát
0: příroda
1: i
0: se usmívá
1: na naše sociální sítě, aby i vy, naši posluchači Signálu, jste to viděli, jak
0: třeba
1: to vypadá.
0: Jo.
1: Třeba jo. Jirka, jak dělá drahoty, všimáte si, jo?
0: Ne, mě se to hrozně jako líbí, prostě.
1: No tak.
0: Zelená záplava jehličnatých stromů a mezi nimi úplně svítící smajlík z jiných druhů. To je nádhera.
1: To je nádhera. Tak už se těším na podzim.
0: Co máš ty ve zprávách?
1: Tak kterou veřejnou dopravou nejvíce jezdíme, kterou nejvíc využíváme? Co by si stipnul? Autobusy, vlaky nebo letadla?
0: Já myslím, že všichni lítají. Ne, jak když, takhle, jak když to vidím, jaké jsou všude kolony momentálně, když jsou všude uzavírky, rozkopané silnice a tak dále, létání si myslím, že je úplně to nejrychlejší, co se dá dělat.
1: Tak odpověď najdeš i najdete ve zprávách.
0: A za chvíli taky Gazebo, Madonna nebo Tanita Tikaram, prostě to nejlepší z 80. let.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Osobní auto narazilo do dopravního značení na dálnici D2 na 10. kilometru ve směru na Bratislavu. A velikánský pozor dávejte na dálnici D10. Máme tady aktuálně hlášeno, že na 44. kilometru se na trase Turnov Praha objevilo auto v protisměru. Tak jezděte opatrně, Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno přeje Lucie Sinková. Vláda Andreje Babiše dnes bude vyhodnocovat, jak se jí dařilo naplňovat programové prohlášení v první půlce letošního roku. Ministři měli za úkol připravit dokumenty za své úřady k 30. červnu. Dnes od rána se budou kvůli hodnocení s Andrejem Babišem postupně scházet. Komplexně vláda výsledky představí na tiskové konferenci o 4 hodin odpoledne v Kramářově vile. Počet cestujících ve většině druhů veřejné dopravy v Česku v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostl. Více cestujících zaznamenala železniční doprava, městská hromadná doprava, ale i letiště. Pokles zaznamenala pouze autobusová doprava, jak vyplývá ze zveřejněných předběžných statistik Ministerstva dopravy. 34-letý český horolezec zahynul ve Švýcarsku na 4,5 tisíce metrů vysoké hoře, která tvoří hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Při výstupu jej zasáhl kámen. Jeho společník okamžitě zalarmoval záchranné složky. Ty se vydali na místo nehody vrtulníkem společnosti Air Zermatt a na místě už mohli pouze konstatovat smrt. Státní zastupitelství teď zahájilo vyšetřování.
0: Co se děje v regionu?
2: Železniční doprava na území hlavního města naráží na hranici své kapacity. Situace, kdy je spojení hlavního nádraží se stanicí v Libni dlouhodobě přetížené, se projevuje také na podobě návrhu jízdního řádu. Část osobních vlaků směřujících od Mladé Boleslavy bude od příštího jízdního řádu končit ve Vysočanech. Přetíženost tratě se podepisuje také na jízdních dobách. Například osobní vlak pojede z Prahy do Kolína hodinu a 17 minut. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Na mistrovství světa ve fotbale se dnes večer rozehraje čtvrtfinále. Kdo obstará první souboj, řekne Petr Plintovič.
3: O postup do semifinále se jako první utká Francie s Marokem. Maročani chtějí Francouzům oplatit 4 roky starou semifinálovou porážku ze světového šampionátu v Kataru. Mbappé a spolu jsou ale zatím suverénní, když na turnaji vyhráli všech 5 dosavadních duelů. Ten dnešní v Bostonu má výkop ve 22 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Na Signál Rádiu jsme překročili 8 hodinu, pokračuje ranní vysílání, který vás provází Jirka Svoboda. V Karlových Varech to teď žije filmem, ale po skončení festivalu se tam chystá jedna velká rekonstrukce. O tom budeme mluvit už za chvíli a před 8:30 opět budeme soutěžit. Ve hře Ano nebo ne můžete tento týden získat rodinnou vstupenku do českých jeskyní. Tak si připravte telefony s číslem 910 260 910 a já vám zatím přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Karlovy Vary teď žijí mezinárodním filmovým festivalem, ale hned po jeho skončení začne oprava zdejší vřídelní lávky. Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka se lávka dostala do havarijního stavu kvůli zatékající vodě a opravy potrvají necelý rok.
1: Tak je to v havarijním stavu, nicméně statický posudek prokázal, že akce během filmového festivalu se tam konat mohou. Je to všechno schválené, to znamená, Karlovaráci ani návštěvníci festivalu se nemusí vůbec ničeho obávat. Samozřejmě to máme podloženo statickým posudkem, nicméně do té lávky dlouhá léta nebo do té podesty zatéká, takže ty železobetonové konstrukce už nejsou v pořádku a proto se pouštíme do té opravy.
0: Vřídelní lávka v Karlových Varech by měla být opravená do června 2027, tedy před dalším ročníkem zdejšího filmového festivalu.
2: Signál

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Teplotní rekord pro dnešní datum je pouze 3 roky starý a má hodnotu skoro 34,5 stupně. I když dneska bude hezky, tak se k němu ani nepřiblížíme. Před námi je poměrně slunečný den, většinou nás bude provázet jasná až polojasná obloha a pouze na severovýchodě může být místy oblačno. Maxima dnes vystoupí na příjemných 23 až 27 stupňů. No a jestli máte na víkend naplánovanou nějakou koupačku, tak se můžete těšit, že v dalších dnech teploty porostou až na tropické třicítky. Teď už tady mám pro vás Madonu a přeju hezké 80. léto.
1: Ráno.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio blíží k 8:30. Začněte si chystat telefony s číslem 910 260 910. Za chvíli totiž budeme soutěžit a než nám zaspívá kapela Tým, tak prozradím, o čem dnes ráno informují zpravodajské weby.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: V Ankaře skončil summit Severoatlantické aliance poznamenaný válkou na Ukrajině i konfliktem na Blízkém východě. Americký prezident Donald Trump, který spojence nejprve kritizoval, označil summit za úspěch, stejně jako ostatní politici. Hypotéky v Česku navzdory vládním předvolebním slibům i nadále zdražují. Na začátku července stoupla průměrná sazba hypoték na 5,32%, stoupla už po čtvrté v řadě a dostala se tak znovu na hodnotu z listopadu 2024. Trvalejší návrat sazeb pod 5% je zatím v nedohlednu. Až polovina Čechů má problémy se spánkem. Hlavně v letním horku se častěji budíme a vstáváme méně odpočetí. Během horkých nocí spíme podle studií až o 17 minut méně. Často je to i méně než doporučovaných 6 hodin. Situaci pak ještě zhoršuje konzumace alkoholu. A české volejbalistky na úvod závěrečného turnaje základní části Ligy národů v Bělehradě prohrály s Německem 1-3. V tabulce tak klesly z 10. místa na 11. Vzdálil se jim tak postup na finálový turnaj v Macau, kam se probojuje 8 nejlepších týmů.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 8 hodin 24 minut, kapela Tým nám právě teď na Signál Rádio dospívala a je čas vytočit číslo do našeho studia 910 260 910, budeme totiž soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál Rádio.
0: A opět hrajeme kvízovou hru Ano nebo ne, kde za jediné správné slovo můžete získat skvělý zážitek pro celou rodinu. Díky nám budete moci zdarma vyrazit do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Tady je Jirka, Signál Rádio, kdo se dovolal?
2: Tady je Lenka.
0: Lenko, dobré ráno. Byla jste někdy v nějaké jeskyni v Česku?
2: Ne, nebyla.
0: Nebyla, tak to bych chtělo napravit, myslím.
2: Určitě, ráda.
0: Tak jo, mám tady otázku. Vy odpovídáte pouze jedním slovem, buď ano, nebo ne. Dobře, poslouchejte, Lenko. Dobře. Boskovské jeskyně v severních Čechách na Semelsku se mohou pochlubit krásným jezerem. A já se ptám, je tato vodní plocha největším podzemním jezerem u nás? Ano, nebo ne?
2: Ne.
0: Je. Lenko, je. Ta plocha hladiny činí 320 metrů čtverečních a jeho průzračná voda má až magickou modrozelenou barvu. Tak někdy příště, Lenko.
2: Jo,
0: mějte se hezky, naslyšenou. Tak číslo 910 260 910 je opět volné. A já se ptám, kdo se dovolal. Tady Jirka, Signál Rádio. Dobré ráno. Halo, halo.
3: Tady Radek, dobré ráno.
0: Radku, dobré ráno. I vám položím otázku a vy odpovídáte jedním slovem ano nebo ne. Radku, poslouchejte dobře. Protékají některými českými jeskyněmi podzemní řeky nebo potoky, ano nebo ne?
3: Ano.
0: To bylo jednoduché, že jo? Já myslím, že každý bude znát řeku Punkvu v punkevních jeskyních nebo Bílou vodu v amatérské jeskyni a tak podobně. Tak jo, Radku, vy budete moci s rodinou vyrazit do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Jsou jak v Česku, tak na Moravě, prostě všude. Máme krásnou krápníkovou výzdobu. Tak přeju hezký zážitek a také hezké 80kové léto. Naslyšenou.
3: Moc děkuji, naslyšenou.
0: Tak máme za sebou další rozdanou rodinnou vstupenku do jeskyní a jestli také toužíte po tomhle zážitku, tak si naší soutěž nenechte ujít opět zítra touto dobou. Více o soutěži i o jeskyních, které jsou přístupné v rámci této vstupenky, najdete na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádio.

0: Na Signál Rádio nám přesně v 8:30 dospívala Tanita Tikaram, za chvíli už Nick Cayman, skupina Roxette nebo Simple Minds.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Žernosecká ulice, tady se srazil cyklista a chodec, na místě je záchranka. Praha, Povltavská ulice, zdrží vás nehoda ve směru k tunelu Blanka a nepojízdný autobus překáží na silnici 608 u Nových dvorů na Litoměřicku. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Nick Kejmen ve čtvrtek ráno na Signál Rádiu. Sportovní fanoušci určitě dál sledují fotbalový šampionát, stejně tak i náš kolega Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.
2: V repríze semifinále minulého mundialu se v Bostonu utkají favorizovaná Francie s africkou fotbalovou velmocí Marokem. Letos ale jeden z nich skončí o patro níž, přičemž národní tým ze země galského kohouta v dosavadních šesti vzájemných duelech ještě neprohrál. Maročané však touží po 4 roky staré odvetě. Francouz Mbappé zase na dálku soupeří s Argentincem Messim o korunu krále střelců. Jak to všechno dopadne, se dozvíme od 22 hodin. Pro Signál Radio, Lukáš Bláha.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

Se skupinou Roxette plyne čtvrteční ráno na Signál Rádiu. Před námi je poměrně slunečný den. Většinou nás bude provázet jasná až polojasná obloha. Pouze na severovýchodě může být až oblačno a maxima dnes vystoupí na 23 až 27 stupňů. Zítra pak bude jasno až polojasno, místy oblačno a maxima vyšplhají na 25 až 29 stupňů a velmi slunečný a letní bude nadcházející víkend. V sobotu bude jasno až polojasno s teplotami 25 až 30 stupňů a v neděli bychom tropickou třicítku mohli lehce překročit. Nadcházející dny tedy nabídnou pravé letní počasí.

0: Skupina Simple Minds v ranní vysílání Signál Rádia. Za chvíli to roztočí ABBA nebo zpěvák Limal, ale nejdříve tu máme něco pro milovníky Harryho Pottera. Víc prozradí kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, pokud patříte mezi velké fanoušky příběhu o Harry Potterovi, tak si letos v srpnu určitě udělejte čas. 6. srpna se totiž na výstavišti v Praze v Letňanech otevírá výstava, díky které vstoupíte do příběhů, které oslovily miliony fanoušků po celém světě. Na PVA Expo Letňany totiž míří výstava, která představí autentické kostýmy, originální rekvizity a také prostředí, která jsou inspirovaná jak filmovou sérií Harry Potter, tak také filmy Fantastická zvířata anebo divadelní hrou Harry Potter a prokleté dítě. Výstava Harry Potter The Exhibition přilákala po celém světě už více než 4 miliony návštěvníků, tak pokud chcete být mezi těmi dalšími, tak od 6. srpna budete mít v Praze v Letňanech určitě možnost. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na Signál Rádiu.

0: Společnost vám dělá signál rádio. Zatímco nás v Česku během léta trápí hlavně komáři nebo klíšťata, tak německá města se v posledních týdnech potýkají s bourovčíkem toulavým. Larvy tohoto motýla poškozují listy stromů a jejich chloupky vyvolávají u lidí silné alergické reakce. A více k problematice prozradí německý zpravodaj Jaromír Mrhal.
1: Města po celém Německu se snaží bourovčíka hubit. Používají k tomu speciální vysavače, plamenomety či jedy. Motýl se ale dál šíří, protože mu vyhovují suchá a teplá jara, která jsou v Německu kvůli klimatickým změnám stále častější. Podle některých měst je situace kolem bourovčíka letos extrémní. Náročný je boj i finančně.
0: Bourovčík toulavý je noční motýl, který se běžně vyskytoval jenom na jihu Evropy, ale v posledních letech proniká stále severněji a žije také v Česku.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádio.

0: Bondovka View to a Kill od kapely Duran Duran uzavírá dnešní čtvrteční ráno 9. července. Blížíme se k 9. hodině. Lucka Sinková se mnou ve studiu. Vítám tě.
1: To zní skvěle.
0: Naprosto skvěle.
1: Krásně hrajeme.
0: Zahráli to živě i na nedávném koncertu v Praze, ale já se chci věnovat jinému tématu. Prázdniny jsou časem zážitků a my za nimi můžeme vyrazit například vlakem. Jezdíš ráda vlakem?
1: Jo, a jezdím celkem často vlakem.
0: Ovšem tento týden přijel do Prahy velmi výjimečný vlak Orient Express. Dorazil z Paříže, pak tedy pokračoval dál. Tenhle ten zážitek ale není vůbec jako levný. Ceny začínají v přepočtu na částce 113 tisíc korun až po zhruba nějakých 400 tisíc korun a ty úplně nejdražší jízdenky s nejluxusnějším ubytováním a těmi nejslužbami se mohou vyšplhat až k milionovým částkám.
1: Dobrý. V kolik chodí manažeři?
0: Takhle.
1: Do práce, pozor, už je devátá.
0: Pozor, jako, aby si někdo nemyslel, že to je jenom zážitek pro nějaké bohaté cizince. V Praze prý do Orient Expressu nastoupilo 14 Čechů.
1: No jo, no tak vidíš, tak někdo ty peníze má, no. No. Asi nedělá v médiích.
0: Tak co máš ty ve zprávách?
1: Tak ve zprávách najdete odpovědi na tyto otázky. Jaký bude nadcházející víkend, to za A, za B, kdo dnes ráno dorazil za Andrejem Babišem a proč, a za C, co se děje v koncernu Volkswagen.
0: A pak uslyšíte Phila Collinse, Tinu Turner anebo Gibson Brothers, budeme si hrát to nejlepší z osmdesátek.
2: Signál Rádio Doprava.
0: Praha, Poděbradská ulice, čekejte tady zdržení kvůli nehodě ve směru na Černý most. Boural se taky na silnici 268 u Nového Boru na Českolipsku a s nehodou počítejte na silnici 148 u Lomnice nad Lužnicí na Jindřichohradecku. Tady se srazilo nákladní auto s autobusem. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V kalendáři je Drahoslava a Drahuše, je 9. července a zprávy pro vás má Lucie Sinková. Za premiérem Andrejem Babišem přijeli dnes ráno kvůli vyhodnocení plnění programového prohlášení vlády v prvním půlroce ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová. Havlíček novinářům před Kramářovou vilou řekl, že za největší úspěchy svého resortu považuje snížení cen energií a vytvoření prostředí pro podporu energeticky náročných odvětví. Schillerová s novináři nemluvila a Babiš se k plnění programu vyjádří odpoledne. Nadcházející víkend bude v Česku slunečný a nejvyšší odpolední teploty na většině území vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia. Od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit. Na severu a severovýchodě země nicméně bude chladněji do 25 stupňů a pršet v nadcházejících dnech skoro nebude. V sídle německého automobilového koncernu Volkswagen se dnes schází dozorčí rada podniku, aby projednala možná největší transformaci v dosavadní historii této automobilky. Situaci budeme na signálu sledovat.
0: Co se děje v regionu?
2: Jeden z typů tramvají brázdících pražské koleje slaví 40 let od svého uvedení do provozu. Jde o jediný typ soupravy, která je obousměrná, má tedy stanoviště řidiče na obou koncích a dveře pro výstup a nástup cestujících po obou stranách. Takzvané kachny využívá dopravní podnik pro linky, které nemají na svých koncích smyčky pro obrat souprav, a také při výloukách, nyní například na spodním konci Vinohradské ulice. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští tenisoví fanoušci se dnes rozhodně nudit nebudou. Důvody zná sporťák Petr Plintovič.
3: Tenistky Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou dnes čeká semifinále Wimbledonu. Program na centrálním kurtu začne v 14:30 a jako první půjde do akce nasazená desítka Muchová proti Američance Coco Gauffové. Turnajová devítka Nosková pak narazí na Ukrajinku Martu Kostiukovou. Pokud by obě Češky uspěly, konalo by se na londýnské trávě historicky první české finále.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Signál Rádio ladíte také krátce po 9. hodině. Za chvíli už vám nabídneme reprízu pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, který nám bude vyprávět o potoku Botiči, který ovlivnil tvář naší metropole a mimo jiné zmíní i zdejší vodníky. Tak si zajímavé vyprávění nenechte ujít. Jsem Jirka Svoboda a dál přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hezké dopoledne se Signál rádiem, už je tady připravený kolega David Černý, aby nám poodhalil další tajemství a legendy staré Prahy.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den, když se řekne Praha, hned druhým dechem dodáváme Vltava. Ale v Praze najdete i další toky. A my si dnes budeme povídat o Botiči, který vyhloubil ohromné Nuselské údolí a s trochou nadsázky můžeme říct, že nejvyšší pražský most, tedy most Nuselský, vede právě přes Botič. Název Botič je doložený už v 12. století. Jméno je odvozeno od staročeského slova botění, což znamenalo nabývání objemu, v případě potoka tedy rozvodňování. Jméno Botič tedy přímo varuje před tím, že se tento nenápadný potůček dokáže bleskově proměnit v dravou řeku. Což se k překvapení některých Pražanů stalo i v roce 2013, kdy se najednou valila voda záběhlicemi. Tok v Nuselském údolí měl i jiná jména. Říkalo se mu Vinný potok, protože vršovice a svahy Nuselského údolí byly pokryté rozsáhlými vinicemi. Ostatně v Grébovce se víno pěstuje dodnes. V 15. století během husitských válek dostal Botič úplně nové biblické jméno Cedron. Údolí potoka husitům připomínalo biblickou krajinu kolem potoka Cedron, kterým chodíval Ježíš do zahrady Gesamacké. Botič má dvě tváře, romantickou divočinu a pak v betonu svázaný městský kanál. Délka toku je 35 kilometrů, z toho celkem 21 kilometrů protéká Prahou. Nad Hostivařskou přehradou je Botič přírodním klenotem. Potok se kroutí a vytváří meandry, žijí zde ledňáčci, vidry a dokonce i úhoři. Dokonce jsou místa, kde si připadáte jako v lužním lese. Jakmile ale potok vstoupí do zastavěných částí Michle, Nuslí či Vršovic, je spoután do kamene a betonu. Dlouhé úseky toku vedou kompletně v podzemních tunelech a potrubí, například pod obřím vlakovým seřadištěm. Jelikož kolem Botiče stávalo na 30 mlýnů, je jasné, že se to v jeho vlnách vodníky nehemžilo. Každý správný mlýnský náhon, tůň nebo rybník měl svého vlastního zeleného mužička. Pražské pověsti si pamatují hned několik botičských hastrmanů. Někteří byli dobrosrdeční sousedé, jiní pěkní šmejdi. U hamerského rybníka v Záběhlicích žil podle pověsti vodník Módeman, nosil elegantní kabátek a na rozdíl od venkovských hastrmanů si potrpěl na městskou módu. Měl bodky vyleštěné tak, že se v nich člověk mohl vidět. V Nuselském údolí, kousek od místa, kde dnes stojí divadlo na Fidlovačce, fungoval Nuselský mlýn. Zdejší vodník byl známý tím, že strašně rád chodil do místních hospod na pivo. Měl ale jedno přísné pravidlo, nikdy nesměl dopustit, aby mu uschnul levý šos, jinak by ztratil svou kouzelnou moc. Hostinci proto vždycky sedával na židli hned u dveří, aby mohl v případě nouze rychle skočit zpátky do Botiče. Místní si ho předcházeli, věřili, že dokud u nich nuselský hastrman pije, mlýnské kolo bude mít vždycky dost vody a pivo v Nuslích neskysne. Ne všichni botičtí vodníci, ale byli lidumilové. Ten, který hlídal náhodně ve Vršovicích, v místech dnešní vršovické třídy, byl vyhlášený protiva. Nesnášel, když mu místní kluci házeli do vody kameny, nebo když hospodyně na břehu prali prádlo. Jeho nejoblíbenější zábavou bylo topení mlynářských pomocníků. Dělal to ale rafinovaně. Proměňoval se v krásného bílého koně, který se pásl u Botiče. Když na něj nějaký nic netušící chasník sedl, kůň s ním skočil rovnou do nejhlubší tůně. Vršovičtí se před ním měli na pozoru a v noci se břehům Botiče vyhýbali obloukem. Pro Signál rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Zajímavých tipů na prázdninové zážitky není nikdy dost, a tak jestli máte dneska a nebo zítra čas, zajděte do Plzně. Ve zdejším pivovaru totiž proběhnou prohlídky bednárny a dozvíte se, jak si vyrábějí sudy na pivo, a během prohlídky navštívíte i zdejší sklepy a dojde samozřejmě i na ochutnávku zlatého moku přímo z dubového sudu. A kdybyste snad toužili po nějakém jiném zážitku, tak spoustu další inspirace, kam vyrazit, najdete i na našem webu signalradio.cz.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Posloucháte Signál Rádio.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Máte naladěné dopolední vysílání Signál rádia, kde nám zpívali Fine Young Cannibals. Těšit se můžete na Sister Sledge nebo skupinu VEM. A protože začala sezona borůvek, tak se na ně vydal i náš kolega Luboš Dvořák.
1: Na sběr borůvek máme zřejmě všichni vzpomínky z dětství, ať už z pobytu na táboře nebo u prarodičů. Dnes si raději zastavíme u silnice a draze nakoupíme, když hřbet za nás ohýbali jiní. Pozvu vás do jižních Čech. Borovany jsou městečko s bohatou historií, poprvé zmiňované již roku 1186. Rozkládá se jihovýchodně od Českých Budějovic a pyšní se významnou památkou, a to augustiánským klášterem založeným v 15. století, dnes přestavěným na zámecké sídlo rodu Schwarzenbergu. Právě tady už 20 let pořádají borůvku braní. Návštěvníky čekají o víkendu 2 dny nabité programem pro všechny generace. Tradiční akce každoročně láká tisíce návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí a ani letos nebude chybět vše, co si lidé s borůvkami spojují. Vůně čerstvě upečených borůvkových koláčů, pestrá nabídka regionálních specialit, řemeslný jarmark i bohatý kulturní mix. Sladký borůvkový víkend nejen v Borovanech přeje Luboš Dvořák.

0: 3 minuty před 10. hodinou na Signál Rádio skupina Šalom a Léto měsíců. Za chvíli zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let. Weather Girls, Michael Jackson anebo kapela U2.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda kamionu vás drží na pražském okruhu na 22. kilometru ve směru k dálnici D1 a další kamion havaroval na silnici 253 u Chabařovic na Ústecku. Tady se dá projet s opatrností. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký čtvrtek přeje Lucie Sinková, jsou tu další zprávy. Spokojenost s vládou premiéra Andreje Babiše se mezi Čechy od ledna pozvolna snižuje. Pro všechny tři vládní strany platí, že mnozí protestně naladění voliči očekávají rychlé řešení svých problémů od jakékoliv vlády. A pokud jim je nesplní, nejsou spokojeni ani s tou novou, kterou podpořili. Vysvětluje politolog Miroslav Mareš z Masarykovy univerzity. Zcela největší pád spokojenosti lze pozorovat u voličů SPD, což je podle politologa Lukáše Jelínka umocněno očekáváními ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky. Ve Zlíně hoří jedna z budov v bývalém baťovském továrním areálu. Na místo přijeli vozy integrovaného záchranného systému. Policie na síti X uvedla, že v souvislosti s požárem aktuálně nemá informace o jakékoliv újmě na zdraví. Informace o případných zraněných nemá ani záchranná služba. 9 zemí žádá Evropskou komisi, aby zmírnila zavádění nových hraničních kontrol. Nový biometrický systém kontroly podle nich stále způsobuje komplikace a tvoří se dlouhé fronty. Země proto žádají Evropskou komisi, aby jim umožnila dočasně používání elektronického systému vstupu a výstupu omezit, a to i po 6. září, kdy měla výjimka udělená Bruselem vypršet.
0: Co se děje v regionu?
2: Na další změnu dopravního režimu se od září musí připravit řidiči v Radlické ulici v Praze 5. Jednosměrný provoz, který tu byl zaveden v loňském roce, bude nově platit pouze určitou část dne. Od začátku září, konkrétně od 14 do 19 hodin. Na změně se dohodl organizátor Pražské hromadné dopravy a radnice Prahy 5, která zavedení jednosměrného provozu dlouhodobě kritizovala. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Letošní fotbalové mistrovství světa sice stanovilo nový rekord v počtu diváků, průměrnou návštěvnost předchozího šampionátu v USA ale nepřekoná. V roce 1994 činil průměr na jeden zápas necelých 69 tisíc diváků a podle světových médií je už před čtvrtfinále jisté, že na letošním turnaji bude nižší.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, zejména na severovýchodě a východě místy až oblačno, jen výjimečně s přehánkami. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Dobré dopoledne, ladíte Signál Rádio a máme tady čtvrtek 9. července. V roce 1983 to byl den, kdy kapela Police vystoupila na vrchol amerického žebříčku se singlem Every Breath You Take, který znáte i z našeho vysílání. Na vrcholu vydrželi dlouhých 8 týdnů a my známe i jiné zajímavosti z hudební historie a za chvíli se o ně podělíme. Hezký poslech vám dal ze studia přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ve čtvrtek dopoledne vám dělá společnost Signál Rádio a teď už se k nám přidá i kolega Lukáš Bláha, který nás provede hudební historií 9. červencového dne.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Startujeme hodně dávno. 9. července 1955 Bill Haley a jeho Komety v něm zahájili 8týdenní panování americkému žebříčku Billboard z Rock Around the Clock. Ikonická rock'n'rollová pecka se stala jedním z nejprodávanějších singlů všech dob a byla první nahrávkou svého žánru, která vládla za velkou louží i ve Spojeném království.

Druhá zastávka je koncertní. 9. červencový den letopočtu 1972 rozjeli Paul McCartney a Wings turné po Evropě v Oliol, malém městě na jihu Francie. To bylo pro fanoušky Beatles zásadní a znamenalo Paulovo opětovné vystoupení na starém kontinentu po 6 letech, tehdy ještě coby brouka.

Končíme rokem 1988, kdy hrála ve Velké Británii Prim Romantika. Zpěvák Glenn Medeiros byl na zlatě díky Nothing's Gonna Change My Love For You, která se svého času objevila v nekonečném seriálu Tak jde čas. 18-letý Benjamínek, narozený na Havaji, byl jedním z nejmladších mužů, kteří dobili tamní hitparádu.

0: Jste se Signál rádiem, kde se vám rádi postaráme o skvělý prázdninový zážitek, co takhle navštívit podzemí. Třeba koně pruské jeskyně, boskovské dolomitové jeskyně, punkevní jeskyně, jeskyní výpustek, kateřinskou jeskyni a mnohé další. Máme pro vás rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let k jednorázovému vstupu do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Stačí každé všední ráno zkusit své štěstí v naší kvízové hře. Ano nebo ne. Výhru můžete získat za jediné správné slovo. Hrajeme vždy před 8:30, tak si to nenechte ujít a určitě koukněte i na další detaily na náš web signalradio.cz.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Dopolední vysílání Signál Rádia nám právě zpíval Michael Jackson a teď před 11. hodinou dorazil do studia i Lukáš Frélich. Vítám tě tady, Luky.
1: Hezké dopoledne.
0: Mimochodem, Michael Jackson překonal svým hitem Billie Jean už 3 miliardy streamů na Spotify. Nádherný milník a jeho další slavná skladba Beat It, ta už se blíží ke 2 miliardám.
1: Já se vlastně tomu vůbec nedivím. Zjistil jsem totiž, že hity 80. 90. let mají v oblibě i mladší generace a přicházející generace.
0: Je to tak?
1: Takže tyhle ty velké ikony znají úplně všichni. No a samozřejmě s tím, jak ty děcka dorůstají a pouštějí si to, tak to tam skáče a to je dobře.
0: Je to tak. Prostě tohle jsou legendy a my je tady na Signál Rádiu máme úplně ze všeho nejraději. Mimochodem chci pozdravit taky posluchače Honzu, který nám před chvílí poslal přes naši mobilní apku fotku a pozdrav z Chorvatska, že nás tam stále poslouchá. Tak Honzo, zdravíme, užijte dovolenou.
1: Závidíme, krásné počasí, hezká pláž, moře, výborně, zdravíme, zdravíme.
0: Užijte si 80. léto se Signál Rádiem. Pro dnešek se loučí Jirka, dál už s vámi bude Lukáš a se mnou zase zítra v 6 ráno. Ahoj.

0: Za pár minutek udeří 11. hodina. Krásné dopoledne přeje Signál Radio. Za moment budeme hrát to nejlepší z 80. let. Připraveni jsou Opus, taky Shakespeare Sister nebo Modern Talking. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na pražské magistrále a to hned dvakrát. Sokolská ulice před nájezdem na Nuselský most. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Komunikace zatím zůstává průjezdná. Další komplikace vás potom čeká na Velzonově ulici a za nájezdem z Klimenské ulice ve směru do centra. Tady je neprůjezdný střední jízdní pruh, v něm je nehoda osobáku s nákladňákem a nárazově se vytváří kolona. Ještě se na chvilku zdržíte taky ve Velké Chuchli. Tady Starochuchelská ulice hlásí nehodu osobního vozidla do plotu. Na místě je policie, jezdí se kyvadlově. Počítejte s nárazovým zdržením a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční dopoledne s datem 9. července přeje Lucie Sinková. Za premiérem Andrejem Babišem přijeli dnes ráno kvůli vyhodnocení plnění programového prohlášení vlády v prvním půlroce ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová. Havlíček novinářům před Kramářovou vilou řekl, že za největší úspěchy svého resortu považuje snížení cen energií a vytvoření prostředí pro podporu energeticky náročných odvětví.
2: Já to vyhodnocuji hodně z toho hospodářského úhlu pohledu, což je moje kompetence. Tam máme splněno přibližně 35% už věcí z celého programového prohlášení. Z mého pohledu je to i docela překvapení.
1: Schillerová s novináři nemluvila. Babiš se k plnění programu vlády vyjádří odpoledne na tiskové konferenci. Vodní záchranáři za letošní léto evidují přes 420 zásahů, což je téměř 50% celé loňské sezóny. Důvodem je horké počasí v minulých týdnech. Loni v tuzemsku utonulo 165 lidí. V posledních letech se číslo dařilo snižovat prevencí, ale počet je stále vysoký ve srovnání s evropskými západními zeměmi. K hledání utonulých slouží také dron, který se může ponořit do hloubky až 100 metrů.
0: Co se děje v regionu?
3: Městská část Praha 6 by v budoucnu ráda proměnila podobu Davidské ulice. Jednu z nejvýznamnějších ulic chce proměnit v korzo, které nabídne kvalitní, bezpečné a živé veřejné prostranství s větším množstvím zeleně, které lépe propojí Vítězné náměstí s Hradčanskou a podpoří každodenní život místních obyvatel, podnikatelů a také návštěvníků. Vše je ve fázi vize, ta poslouží pro přípravu studie. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Trenér Husám Hasan si po historickém vystoupení egyptských fotbalistů na mistrovství světa vysloužil prodloužení kontraktu. Národní svaz krátce po vyřazení v osmifinále s Argentinou na webu oznámil, že vedení rozhodlo o nové smlouvě pro něj i jeho dvojče Ibrahima, jenž je ředitelem týmu. Kontrakt by měl být spečetěn po návratu výpravy ze Severní Ameriky.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je jasný až polojasný, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: 11 hodin, 1 minuta, hezké dopoledne přeje Signál Rádio. Speciální prohlídka kláštera se chystá na Plzeňsku. Podrobnosti přidám za moment. S vámi Lukáš Frelich a na start Kim Carr.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Shakespeare Sister teď s námi na Signál Rádiu. Letos v létě si nenechte ujít návštěvu kláštera Plasy na Plzeňsku. Po několikáleté pauze je zde možné znovu navštívit výběrový prohlídkový okruh, jehož trasa vede do budovy spojující část starého královského paláce, barokních sýpek, patrové gotické kaple a hodinové věže, kde je jeden z největších hodinových strojů v Česku. Víc dodá kastelán Pavel Duchoň.
1: Otvírá se znovu hodinová věž s patrovými gotickými kaplemi. Znovu zpřístupníme prostory, které už naši návštěvníci znají. Je to krátký okruh, přibližně půlhodinový, do patrové gotické kaple svatého Václava, svaté Maří Magdaleny a nahoru do hodinové věže k hodinovému stroji z roku 1686. Hodinový stroj na plaské hodinové věži na Sýpce je unikátní tím, že to je jeden z největších hodinových strojů, který v Čechách máme. No a jeho specifikum je to, že denně ručně natahován naším hodinářem. Takže on tam musí vystoupat přes 100 schodů a vytáhnout závaží, které váží přes 607 kg, výšky 10 metrů.
0: Opravy kláštera Plasy zdaleka nekončí. Památkáři se v další etapě zaměří na interiéry a gotickou kapli uvnitř sýpky.

Bryan Adams a single, který nás pořád hodně baví. Za 5 minut 11:30 nesu smutnou zprávu. Ve věku 75 let nás opustila velká hvězda nejen 80. let, Bonnie Tyler, která dnes podlehla těžké nemoci. Pojďme si připomenout jednu z jejich nejslavnějších skladeb.

The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál rádi.

Za 3:15 je s vámi Signál Radio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let. Připraven je Phil Collins, Real Life nebo Annie Lennox. Hezké dopoledne.

0: Annie Lennox, pár minut před polednem na Signál rádiu, hezký čtvrtek. Za moment Falco, aha, nebo třeba Kim Wilde, to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace ze silnic.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze na jižní spojce ve směru na Černý most u Sulické ulice. Tady je nehoda nákladňáku s osobákem, nárazově se zdržíte. Další komplikace vás potom čeká na Pražském okruhu, 15. kilometr ve směru

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční poledne přeje Lucie Sinková. Úroda ovoce v České republice letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o 53% na 68 445 tun. V porovnání s průměrem posledních 5 let sklizeň propadne o 44%. Vyplývá to z odhadu sklizně, který k 15. červnu provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Podle Ovocnářské unie přesáhnou ztráty ovocnářů na tržbách miliardu korun. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary dnes přivítá herečky Žiliet Binošovou, Magdu Vašáriovou i prezidenta Petra Pavla. V Císařských lázních bude projekce filmu Babí léto režiséra Vladimíra Michálka, doprovázená delegací tvůrců a herců. V soutěžních sekcích festivalu je letos několik snímků z Latinské Ameriky. Dnes je na programu film Za deště, zástupce chilské kinematografie v hlavní soutěži. A více nám k tomu řekne umělecký ředitel festivalu Karel Och.
2: Je to takové působivé drama zabývající se pamětí a zároveň vytěsňováním traumatizujících stránek. Je to nejnovější snímek matadorky chilského filmu Valerie Sarmiento, která je nejen režisérkou, ale i střihačkou.
1: Dodejme, že prezident Pavel by měl na festivalu za hodinu shlédnout představení filmu Šeptej.
0: Co se děje v regionu?
3: Železniční doprava na území hlavního města naráží na hranici své kapacity. Situace, kdy je spojení hlavního nádraží se stanicí v Libni dlouhodobě přetížené, se projevuje také na podobě návrhu jízdního řádu. Část osobních vlaků směřujících od Mladé Boleslavy bude od příštího jízdního řádu končit ve Vysočanech. Přetíženost tratě se podepisuje také na jízdních dobách. Například osobní vlak pojede z Prahy do Kolína hodinu a 17 minut. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Smečař Donovan Javoronok po veleúspěšné sezóně v Perugii, s níž vyhrál všechny dostupné trofeje, opouští Itálii, kde strávil posledních 10 sezon. Jako první český volejbalista míří do Japonska. 28-letý sportovec chce změnit prostředí. Přestup řešil 2,5 roku. Měl nabídky z Polska, Turecka a Číny, ale lákala ho větší exotika. Nejvíc Japonsko.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je jasný až polojasný, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: Dvě minuty popolední je s vámi Signál Rádio. Před půl hodinou obletěla svět smutná zpráva, zemřela zpěvačka Bonnie Tyler. Podrobnosti pro vás chystáme za chvíli a budeme taky hrát. Já jsem Lukáš Frelich a tady je Susan Vega. Dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a Signál Radio. Ve věku 75 let dnes zemřela velká hudební ikona, zpěvačka Bonnie Tyler. V posledních měsících bojovala se zdravotními problémy, podstoupila i akutní operaci, po které musela být uvedena do umělého spánku, ze kterého se v nemocnici v Portugalsku probudila, ale její zdravotní stav se bohužel nelepšil. Ve světě hudby zanechala tahle dáma výraznou stopu, třeba hitovkou Total Eclipse of the Heart. Od dnešního dne bude znít bohužel její chraplavý hlas už jen z nahrávek, a tak si připomeneme skladbu, která vše odstartovala a proslavila ji po celém světě. Víc podrobností o této události najdete na našem webu signalradio.cz. Teď už Bonnie Tyler, It's a Hard Day.

0: Slate, my oh my. Přírodní koupání nás letos hodně láká a výjimkou není ani Morava. Pár novinek prozradím za chvíli. Black Undercover nebo třeba Michael Jackson vám zkrátí čekání, tak zůstaňte s námi.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Signál Rádio hraje 80. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál Rádio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užívejte.

0: Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Ve čtvrtek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Biotopy, to je téma, kterému se budeme věnovat v dnešním příspěvku našeho brněnského kolegy Luďka Savany Urbánka.
1: Do přírody nejen za poznáním, ale také k vodě vyrážíme v těchto dnech. V těch perných letních je většina koupališť na hraně kapacity, ostatně letos velká část z nich zatím hlásí rekordní návštěvnost. Milovníci vodních radovánek, kteří se na nich nechtějí mačkat a trávit čas v chlorované vodě, proto často volí jinou možnost, a to přírodní koupaliště. Větší oblibě napomáhá rovněž fakt, že budované zázemí se tu již stává standardem, do něhož někteří provozovatelé navíc pravidelně investují. Příkladem je nové občerstvení u pískovny v Mistříně na Hodonínsku nebo sociální zázemí u nedaleké vodní nádrže Lučina u Tvarožné Lhoty. To dosavadní bylo staré a nevyhovující, proto se místní rozhodli pro vybudování nového se sprchami a převlékárnami. Tohle ty mohou lidé využít zadarmo, jen sprchy jsou za poplatek 20 korun. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Sisi Catch, 3 minutky před 13. hodinou vám společnost dělá Signál Radio. Za moment bude pokračovat naše osmdesátkové léto, které zní v podání Smokey, Sandry a nebo třeba Bonnie Tyler. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte na Praze 3 v Roháčově ulici, tady je nehoda 2 osobních vozidel, jezdí se jedním jízdním pruhem. Další komplikace vás čeká v Rostelské ulici, tady je nehoda taktéž 2 osobních vozidel a tady místo zůstává s opatrností průjezdné. Tak tu dejte pozor a šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkný prosluněný čtvrtek přeje Lucie Sinková. Ukrajina má 2 měsíce na ukončení války, jinak bude čelit masivní eskalaci konfliktu, varoval český prezident Petr Pavel v rozhovoru pro britský deník Telegraf. Ruský prezident Vladimir Putin by podle jeho názoru mohl po parlamentních volbách, které se konají v Rusku 20. září, nařídit všeobecnou mobilizaci. Ve Zlíně hoří od dnešního rána sklad obuvi v 9. patře budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči dopoledne kvůli požáru vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze 4, který platí jen při mimořádných událostech. Preventivně evakuovali všechny okolní budovy. Předtím byl v platnosti stupeň 3. Požár si podle dosavadních informací záchranné služby nevyžádal žádné zranění. Město teď doporučuje obyvatelům omezit větrání. V 75 letech v portugalské nemocnici zemřela velšská zpěvačka, kterou vám hrajeme na Signál rádiu, Bonnie Tylerová. Ta se nedávno probrala z umělého spánku, jak o tom informuje web BBC. Rychlý rozvoj umělé inteligence přispívá v některých částech amerického státu Kalifornie k prudkému růstu cen bydlení, zejména v oblasti San Franciského zálivu, kde sídlí řada předních technologických firem. Zvyšuje poptávku po nemovitostech příliv vysoce placených pracovníků z oboru AI, píše server BBC.
0: Co se děje v regionu?
2: Pražský dopravní podnik pokračuje v modernizaci metra také o prázdninách. Ještě zítra se pracuje v úseku linky C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Stejně jako při jiných omezeních, tak i v tomto případě je zavedena náhradní autobusová doprava. Ta v podstatě kopíruje trasu metra a označena je XC. Výluka metra ovlivňuje také trasování tramvajové linky číslo 2. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Před 2 lety se stal nejdražším hráčem, který do České ligy přišel. Teď útočník Albion Rahmány fotbalovou Spartu opouští a míří do italských Benátek. Děkujeme za všechnu radost, kterou si nám svými góly nadělil, napsal pražský klub. Dodejme, že o Rahmányho odchodu se spekulovalo několik posledních dnů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je jasný až polojasný, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Představte si, že na různých místech po republice existují fotokoutky. Podrobnosti za chvíli. Lukáš Frelich s vámi a tady jsou Jezu. Užívejte odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Zpěvačka Sandra teď s námi na Signál Rádiu.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu?
0: Je tady čas výletu a cestování po zajímavých místech a určitě jste si všimli, že na řadě turistických lokalit můžete najít takzvané fotopointy, kde je možné si pořídit zajímavou fotku nebo selfiečko. Jedno takové místo mají nově v Liberci a našel ho Jirka Svoboda.
2: Tento fotopoint je netradičně kruhový se zapíchnutým srdcem a v pozadí se siluetou ještědu. Nově přibyl v celoročně přístupném rekreačním areálu ve Vesci a vytvořil ho student jedné ze zdejších středních škol Aleš Vlček.
3: Já jsem to chtěl nějak obzvláštnit, že mi přijde už ten hranatý tvar takový jako už dost ohranej, tak jsem přemýšlel, že bych udělal spíš něco zajímavějšího, tak mi napadlo právě to kolo. A když už tam bylo řekni to srdcem, tak jsem tam přidal nahoru srdíčko. Než aby to srdce na tom leželo, tak mi přišlo více zajímavé, aby tam vlastně to srdce bylo zapíchnutý.
2: Vítězný návrh nového fotopointu v Liberci vzešel ze 40 přihlášených, má průměr 2,7 metru a je kvůli větší odolnosti povětrnostním podmínkám vyrobený z modřínového dřeva.
1: Vstávejte se Signál Rádiem.

0: kapela Olympic, posloucháte Signál Rádio. Už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali z rádia na pásku. Mohu malinko napovědět, pochází z roku 84 a budeme mířit do Anglie. Víc neprozradím, ale rozhodně je na co se těšit. Cher, Roxette nebo třeba Olivia Newton-John, to jsou další osmdesátky a budou hrát za chvíli.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Před námi je single, který nebyl úspěšný v hitparádách a schytal spoustu kritiky, hlavně od kolegů z branže. Třeba Kim Wilde o této skladbě řekla, že je hloupá a monotónní. Na druhou stranu, tahle hitovka byla ve své době výjimečná, protože odkazuje a oslavuje střídavý proud. No, řekněte sami, trochu odvážné téma v 80. letech. OMD, Tesla Girls.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za necelou minutku bude 14 hodin a hned potom budeme hrát to nejlepší z 80. let. Třeba Tom Petty, Bengals nebo Roy Orbison zazní. Teď už zprávy a informace ze silnic.
1: Signál rádio doprava.
0: Posadejte v Hloubětíně na Praze 9, Poděbradská ulice. Tady je nehoda dvou osobních vozidel a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Očekává se nárazová kolona, zatím je místo průjezdné. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je tu 14. Pěkné odpoledne, přeje Lucie Sinková. Ministerstvo práce zatím stihlo 11 ze 83 úkolů, které má v tomto volebním období z programového prohlášení vlády. Patří mezi ně třeba schválení vyšší rodičovské či úprava nastavení superdávky ve sněmovně. Novinářům to po schůzce s premiérem a vicepremiéry v Kramářově vile řekl ministr práce Aleš Juchelka. Do splněných úkolů zahrnuje i kroky, které ještě nejsou plně schválené. Jaderná elektrárna Temelín na Českobudějovicku pokračuje v modernizaci ovládání bezpečnostních systémů, jako jsou bezpečnostní čerpadla či klíčové uzavírací ventily. V současnosti mění prvky na druhém bloku. Mluvčí elektrárny Marek Sviták k tomu říká.
2: Původní napájecí zdroje, které jsou stále plně funkční, nevyřadíme, ale využijeme jako servisní rezervu. Tím si zajistíme dlouhodobou udržitelnost celého systému, a to i v případě, že by část původních součástek nebyla na trhu již dostupná.
1: ČES letos investuje do modernizace elektrárny o 700 milionů korun víc než loni. Ničivé zemětřesení na severu Venezuely bylo první zahraniční misí záchranářského psa Brita, který na ní odletěl s psovodem Davidem Hinkem. Pětiletý ohař je vycvičený na hledání lidí v sutinách. Dokázal pracovat ve velmi náročném terénu i při vysokých teplotách. Dnes to novinářům řekl jeho psovod. Dodejme, že zemětřesení zničilo velké objekty a proměnilo je v obrovské hromady sutin. Mezi troskami byly i zničené automobily, lednice s potravinami, oblečení a nábytek.
0: Co se děje v regionu?
3: Velmi zajímavě vypadá cenové srovnání pronájmů kanceláří napříč hlavním městem. Zatímco v okrajových částech, jako je například Zličín, Opatov a nebo Petřiny, se dá metr čtvereční kancelářských prostor pronajmout za 10 až 14 eur, tak přímo v centru metropole jsou ceny dvakrát až třikrát vyšší. Suverénně nejdražší jsou kanceláře v okolí stanic Náměstí Republiky nebo Muzeum. Tady se platí až 30 eur za metr čtvereční. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Rozhodčí Jan Všetečka a videorozhodčí Miroslav Zelinka mohou dál působit ve fotbalové lize. Jsou na listině, etická komise s nimi přerušila řízení. A tenistky Karolínu Muchovou a Lindu Noskovou dnes čeká semifinále Wimbledonu. Program na centrálním kurtu začne za půl hodiny a jako první půjde do akce nasazená desítka Muchová proti Američance Coco Gauffové.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je jasný až polojasný, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
4: 4 minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Datum 9.7. bylo bohaté na události ve světě hudby a týká se i legendárního Billa Haleyho. Víc prozradím už za moment, s vámi Lukáš Frelich a teď i Elton John.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Bengals teď s námi na Signál Rádiu. Rock and roll, hudební styl, který nestárne, frčel už v 50. letech. Podrobnosti má kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Startujeme je hodně dávno. 9. července 1955 Bill Haley a jeho komety v něm zahájili 8týdenní panování americkému žebříčku Billboard z Rock Around the Clock. Ikonická rock'n'rollová pecka se stala jedním z nejprodávanějších singlů všech dob a byla první nahrávkou svého žánru, která vládla za velkou louží i ve Spojeném království.

Druhá zastávka je koncertní. 9. červencový den letopočtu 1972 rozjeli Paul McCartney a Wings turné po Evropě v Oléoul, malém městě na jihu Francie. To bylo pro fanoušky Beatles zásadní a znamenalo Paulovo opětovné vystoupení na starém kontinentu po 6 letech. Tehdy ještě co by brouka.

Končíme rokem 1988, kdy hrála ve Velké Británii Prim Romantika. Zpěvák Glenn Medeiros byl na zlatě díky Nothing's Gonna Change My Love For You, která se svého času objevila v nekonečném seriálu Tak jde čas. 18-letý Benjamínek, narozený na Havaji, byl jedním z nejmladších mužů, kteří dobili tamní hitparádu.

0: Takhle zní Signál Radio a Soul to Soul. Jestli patříte mezi milovníky příběhů čar a kouzel, mám dobrou zprávu. Chystá se výstava Harryho Pottera. Zůstaňte dál s námi a dozvíte se víc. Phil Collins, Skull and Gang nebo třeba Queeni se za chvíli postarají o dobrou náladu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Když slyší

0: Za 3:45 je s vámi Signál Rádio. Milovníci Harryho Pottera by měli zbystřit. Proč? To ví Honza Navrátil.
1: Hezký den, pokud patříte mezi velké fanoušky příběhu o Harry Potterovi, tak si letos v srpnu určitě udělejte čas. 6. srpna se totiž na výstavišti v Praze v Letňanech otevírá výstava, díky které vstoupíte do příběhů, které oslovily miliony fanoušků po celém světě. Na PVA Expo Letňany totiž míří výstava, která představí autentické kostýmy, originální rekvizity a také prostředí, která jsou inspirovaná jak filmovou sérií Harry Potter, tak také filmy Fantastická zvířata anebo divadelní hrou Harry Potter a prokleté dítě. Výstava Harry Potter The Exhibition přilákala po celém světě už více než 4 miliony návštěvníků, tak pokud chcete být mezi těmi dalšími, tak od 6. srpna budete mít v Praze v Letňanech určitě možnost. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: One More Time a Highland, 2 minutky před 15. hodinou. Hezké odpoledne přeje Signál Rádio. Enya, Bad Boys Blue nebo Suzy Quattro, takhle zní naše 80. léto. Teď už jsou před námi zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte na Praze 9, ulice skloněná před křižovatkou s Novou Vysočanskou. Tady je nehoda 2 osobních vozidel. V místě hustý provoz, vytváří se kolona, zdržíte se. Další komplikace vás potom čeká na výjezdu z Letenského tunelu do ulice Korunovační. Tady je nehoda 2 osobních vozidel, neprůjezdný pravý jízdní pruh a i tady se vytváří kolona. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, čtvrteční 15. hodina je tady, posloucháte Signál a teď také zprávy. Hasiči ve Zlíně stále bojují s požárem, který ráno vypukl ve skladu obuvi v 9. patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči dopoledne vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze 4, který platí pouze při mimořádných událostech. Část stavby se odpoledne zřítila. Město doporučuje obyvatelům omezit větrání. O rozhodnutí přesměrovat peníze na nákup amerických zbraní pro Ukrajinu minister obrany Jaromír Zuna před odletem na summit NATO v Ankaře nevěděl. Uvedl to v rozhovoru pro server Deník N. Připomeňme, že právě jeho SPD proti přesunu peněz protestuje a chce tento krok řešit na koaliční radě. Vlna veder si v Německu od půlky června vyžádala životy přibližně 5100 lidí. Podle agentury DPA to odhadl tamní institut Roberta Kocha. Počet obětí je už teď vyšší než za celý minulý rok.
0: Co se děje v regionu?
1: Železniční doprava na území hlavního města naráží na hranici své kapacity. Situace, kdy je spojení hlavního nádraží se stanicí v Libni dlouhodobě přetížené, se projevuje také na podobě návrhu jízdního řádu. Část osobních vlaků směřujících od Mladé Boleslavy bude od příštího jízdního řádu končit ve Vysočanech. Přetíženost tratě se podepisuje také na jízdních dobách. Například osobní vlak pojede z Prahy do Kolína hodinu a 17 minut.
0: Sport.
1: Hlavní rozhodčí Jana Všetečka a video rozhodčí Miroslav Zelinka mohou nadále působit v první fotbalové lize. Oba sudí, které na jaře vyšetřovala etická komise fotbalové asociace České republiky kvůli podezření z korupce, jsou na nominační listině rozhodčích a delegátů profesionálních soutěží pro nový soutěžní ročník.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno, s teplotami mezi 23 a 27 stupni. V noci na zítřek bude obloha jasná a teploty klesnou na 12 až 7 stupňů Celsia. Zítřejší den bude polojasný, na severovýchodě místy i oblačný, pršet zítra určitě nebude a vítr zafouká od severovýchodu od 2 do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší páteční denní teploty naměříme od 25 do 29 stupňů, na horách pak kolem 19. Tolik zprávy a Honza Navrátil, pokračuje Lukáš.
0: Signál Rádio.
2: 15 hodin, 3 minuty, posloucháte Signál Rádio. Za moment vám představím velmi zajímavý předmět, který míří do dražby a přidám tip, jak se ochladit. Na start Depeche Mode a s vámi Lukáš Frélich. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Bad Boys Blue teď s námi na Signál Rádiu. Jestli patříte mezi příznivce počítačů, možná pro vás něco mám. V newyorské aukční síni se chystá dražba a předmětem bude funkční Apple 1 z roku 1976. Počítač, který stál na samotném začátku společnosti. Dokonce prokazatelně pochází z první série, která obsahovala jen 50 kusů. Cena, za kterou se prodá, se odhaduje okolo 6,5 milionu korun. Aukce se chystá teprve na polovinu tohoto měsíce, tak jestli máte chuť, můžete se přihlásit.

0: Level 42 a taky Signál Rádio. Jak to tak vypadá? Blíží se znovu vedra, znovu se budeme potit v horku a tak přijde na řadu takové přemítání, kde se trošku ochladit. Na tohle je ideální způsob zavítat do nějaké jeskyně, tam je třeba 7 až 9 stupňů Celsia pravidelná teplota. My vám to umožníme, protože zítra máte poslední možnost v našem ranním vysílání zahrát si kvízovou hru Ano nebo ne. Pokud trefíte správnou odpověď, dostanete rodinnou vstupenku a můžete si vybrat jednu ze 14 jeskyní, které navštívíte. Kompletní seznam najdete na našem webu signalradio.cz a zítra ráno vám budu držet palce.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

0: Je tu doba dabová.
1: K poslouchání digitálního vysílání v DAB Plus nepotřebujete připojení k internetu.
0: Poslouchejte Signál Rádio také digitálně v DAB Plus. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Skupina Eurythmics za 5 minut, 3:15, tady je Signál Radio a taky Adam, ahoj.
1: Ahoj Luky.
0: Ty jsi říkal, že venku je nádherně, že jsi se jako užíval to sluníčko a tak.
1: Ano, ano, je to tak. Já jsem tady teďka 3:15, my tady máme takový parčík, vlastně hned u rádia nebo u té budovy, kde sídlíme, tak je tady parčík a já jsem tam jako v podstatě člověk bezdomová ležel na lavičce a vychutnával si to sluníčko, měl jsem pod sebou baťoch, no nic mi nechybilo.
0: Úplně ti rozumím, já za moment udělám to samý, ale díval jsem se do kalendáře a trošku si mi tím nahrál, protože dneska je světový den vězňů, tak ty si tohodle bohužel moc neužijou. Takže...
1: Ano, naštěstí, no.
0: No, ale takhle, mohli bychom jim poslat třeba nějakou písničku v Signálech pro radost, jestli nás poslouchají.
1: Jestli nás poslouchají, ano, tak budu mít, kdy to je, v 18 hodin, po 18. hodině, tak si můžou zavolat a uděláme jim radost přes písničku. Je
0: přesně tak. Vybereme nějakou veselou, letní, ať z toho taky něco mají. Já se pro dnešek loučím, mějte se krásně a zítra se slyšíme v 11 dopoledne zase tady na Signál Rádiu. Ahoj.

0: Jo, kde vám ani dnes nebude chybět to nejlepší z 80. let. Už příští hodině nás tady můžou navštívit například Alphaville, Heart nebo Erasure. Teď se ještě mrkneme na dopravní novinky.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Prála si nehodu dvou osobáků v ulici Husická, kde si určitě dávejte pozor při projíždění. Stejně tak v hlavním městě v ulici Letenské náměstí, kde by nehoda mohla částečně bránit provozu. Bezpečné jízdy vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, 16. hodina je tady, další čtvrteční zprávy začínají právě teď. Za premiérem Andrejem Babišem přijeli dnes ráno kvůli vyhodnocení plnění programového prohlášení vlády v prvním půlroce ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a také ministryně financí Alena Schillerová. Havlíček novinářům před Kramářovou vilou řekl, že za největší úspěchy svého rezortu považuje snížení cen energií a vytvoření prostředí pro podporu energeticky náročných odvětví. Schillerová s novináři nemluvila. Opoziční strany hodnotí prvního půl roku vlády Andreje Babiše kriticky. Vytýkají kabinetu chaos, neplnění předvolebních slibů a zásahy do fungování státu. ODS kritizuje hlavně snahu o zrušení koncesionářských poplatků, uvolnění rozpočtové odpovědnosti a nebo některé legislativní návrhy. Pokračuje předseda strany Martin Kupka.
2: Nevidíme žádnou reformu zdravotnictví, místo toho se kriminalizuje kratom. Nevidíme žádnou reformu vzdělávání v České republice, místo toho se plošně zakazují telefony všem, nevidíme reformu státní správy, místo toho se vyhazují nepohodlní úředníci.
1: Dozorčí rada Volkswagenu začíná jednat o rozsáhlých změnách ve firmě. Vedení podniku může čelit velkému konfliktu se zaměstnanci, píše o tom agentura AFP.
0: Co se děje v regionu?
1: Jeden z typů tramvají brázdících pražské koleje slaví 40 let od svého uvedení do provozu. Jde o jediný typ soupravy, která je obousměrná, má tedy stanoviště řidiče na obou koncích a dveře pro výstup a nástup cestujících po obou stranách. Takzvané kachny využívá dopravní podnik pro linky, které nemají na svých koncích smyčky pro obrat souprav a také při výlukách, nyní například na spodním konci Vinohradské ulice.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Kateřina Siniaková do semifinále čtyř hry ve Wimbledonu nepostoupila. S Taylor Townsendovou podlehli páru Kuorčanky Mladenovicová 6-7 a 5-7.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je stále polojasno, teploty měříme kolem 26 stupňů Celsia, noc na zítřek bude s jasnou oblohou a s teplotami, které klesnou na 12 až pozor 7 stupňů Celsia. Zítřejší den nám nabídne polojasnou oblohu, na severovýchodě místy i oblačnou, pršet zítra určitě nebude a vítr bude foukat od severovýchodu do 2 až 6 metrů za sekundu. Nejvyšší páteční denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 29 stupni, na Šumavě kolem 24 a na ostatních horách pak kolem 19. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: Posloucháte odpolední Signál Rádio, kde vás od mikrofonu zdraví moderátor Áda Adam. Přejeme vám krásné 80-kové léto. Žít si můžete například na slíbené Erasure a k tomu se už za pár minut vydáme do Karlových Varů, ale ne kvůli festivalu, ale za břídelní lávkou, která by se měla opravovat. Více o tom už za chvíli, tak mějte naladěné Signál Rádio.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tohle je Signál Rádio. V Karlových Varech začne v červenci po skončení letošního mezinárodního filmového festivalu oprava břídelní lávky. Podle náměstka primátorky Miroslava Vaňka se lávka dostala do havarního stavu kvůli zatékající vodě a opravy potraví necelý rok.
1: Jak je to v havarijním stavu? Nicméně statický posudek prokázal, že akce během filmového festivalu se tam konat mohou. Je to všechno schválené, to znamená, Karlovaráci ani návštěvníci festivalu se nemusí vůbec ničeho obávat. Samozřejmě to máme podloženo statickým posudkem. Nicméně do té lávky dlouhá léta nebo do té podesty zatéká, takže ty železobetonové konstrukce už nejsou v pořádku a proto se pouštíme do té opravy.
0: Břídelní lávka v Karlových Varech by měla být opravená do června 2027, tedy před dalším ročníkem zdejšího filmového festivalu.

0: Michael Jackson nám hrál na Signál Rádio, kde už zítra ráno máte poslední možnost tento týden soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál Rádio.
0: V rámci naší oblíbené hry Ano nebo ne můžete získat skvělý prázdninový zážitek, a to rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až 3 děti do 15 let, která vám umožní jednorázový vstup do kteréhokoliv ze 14 jeskyní v naší zemi. Sami si vyberete, kam budete chtít vyrazit. Co proto je potřeba udělat? Stačí poslouchat zítra ráno naše vysílání, dovolat se do studia na linku 910 260 910 a odpovědět správně jedním jediným slovem, a to buď ano nebo ne. Když odpovíte správně, výhra bude vaše. Pro více informací navštivte naše webovky www.signalradio.cz.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.
2: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
1: Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají?
2: Nenechte se zmást.
1: Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků.
2: A právě ty vám každé všední ráno přinášíme.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Pet Shop Boys nám zněli v reproduktorech Signál Rádia, kde nás bude i v příští hodině čekat ta další skvělá muzika. Hrát tam tady budou například ještě Cyndi Lauper, Bonnie M, nebo Vem. Užívejte si naplno s námi osmdesátkové léto.
1: Signál Rádio, doprava.
0: D1 hlásí neprůjezdný levýzdní pruh a nehodu tří vozidel na 202. kilometru ve směru do Ostravy. Měl by tam být aktuálně hustý provoz. Na D1 se bouralo i na 9. kilometru ve směru na Brno, kde by kvůli srážce osobáku a nákladňáku byste mohli nabrat pár minutové zdržení. Pěkný poslech za volantem vám přeje Signál Rádio.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio se 17. hodinou, také další dnešní zprávy. A začínáme požárem ve Zlíně, se kterým hasiči bojují od rána. Vypukl ve skladu obuvi v 9. patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Hasiči dopoledne vyhlásili zvláštní stupeň poplachu, tedy nejvyšší ze 4, který platí pouze při mimořádných událostech. Část stavby se odpoledne zřítila, po chvíli spadla také další část této budovy. Město doporučuje obyvatelům města omezit větrání. I v letošním roce prezident Petr Pavel absolvoval preventivní zdravotní prohlídku a v jejím posudku stojí, že prezident je plně způsobilý k vykonávání všech povinností bez výjimek. Jeho zdravotní stav je dobrý. V 75 letech v portugalské nemocnici zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. S okamžitě rozpoznatelným chraplavým hlasem dobývala hitparády především v 70. a v 80. letech a je také nedílnou součástí playlistu Signál Rádia. Za studenou frontou, která v minulých dnech přešla i přes Česko, proudí do střední Evropy studený vzduch a na Slovensku díky tomu dokonce sněžilo. V Tatrách padal sníh ve výškách kolem 2000 metrů nad mořem.
0: Co se děje v regionu?
1: Městská část Praha 6 by v budoucnu ráda proměnila podobu Davidské ulice. Jednu z nejvýznamnějších ulic chce proměnit v korzo, které nabídne kvalitní, bezpečné a živé veřejné prostranství s větším množstvím zeleně, které lépe propojí Vítězné náměstí s Hradčanskou a podpoří každodenní život místních obyvatel, podnikatelů a také návštěvníků. Vše je ve fázi vize, ta poslouží pro přípravu studie.
0: Sport.
1: Biker Ondřej Cink kvůli problémům s kolenem z minulého světového poháru vynechá na dalším pokračování elitního seriálu v Andoře závod v short tracku. Zda 35-letý vítěz loňského pohárového závodu nastoupí alespoň v neděli do cross country, tak to není ještě jasné.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další čtvrteční zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 26 stupňů Celsia, jasná obloha bude i v noci a teploty klesnou na 12 až 7 stupňů. Zítřejší den nám nabídne polojasnou oblohu, na severovýchodě počítejme místy s oblačností, pršet ale podle meteorologů zítra určitě nebude. Vítr bude foukat od severovýchodu a nejvyšší teploty naměříme od 25 do 29 stupňů. Pokud zítra plánujete cestu nahoru, tam počítejte s teplotou kolem 19. A pokud těmi horami je Šumava, tam naměříte kolem 24 stupňů. Tolik zprávy, pokračuje Áda a nabízí další osmdesátky.
0: Signál Rádio.
2: Na Signál Rádio odbyla 17. hodina, ve které vás bude i nadále provázet moderátor Áda Adam. Víte, jak vypadá největší holub na světě? Ostravská zoo slaví s ním velký úspěch a už za pár minut si o tom povíme více. Mikrofonu Signál Rádia se ujímají Vem.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ve čtvrtek je to pro vás Signál Rádio. Největší holub na světě, to je druh novogvínejský korunáč z Klaterův. Jsou to prý velmi vzácní modrofialoví holuby, kteří se pyšní krásnou a hodně výraznou chocholkou na hlavě. Ostravská zoo teď s jedním z nich slaví úspěch, protože se jim po dlouhých 15 letech podařilo odchovat mládě tohoto druhu. Ačkoliv chov páru započal už od roku 2011, teprve v loni na jaře prý došlo, řekněme, k láskyplné noci. Po prvním neúspěšném hýznění ale může zoo konečně slavit. Necelé 4 týdny po vylíhnutí už mládě opustilo hnízdo a momentálně ho rodiče vodí z zázemí a tak s trochou štěstí a trpělivosti ho můžete jako návštěvníci vidět také. Cestou do Ostravy nás nezapomeňte mít naladěné, pohodový poslech vám vždy zajistí Signál Rádio.

0: Posloucháte Signál Radio, které hraje ty nejlepší hity z let minulých a ještě v této hodině nás tady budou provázet například Blondie, Roxette nebo Lightback. K tomu nám tady už za pár minut nebude chybět ani další hitovka, kterou si pustíme v rámci našeho Magiče. A nezapomeňte, že už je zítra tento týden poslední možnost soutěžit.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Signál Radio, kde jsme pro vás opět vybírali naší kazetu z jedinečné sbírky a kterou jsme pro vás vybrali, se dozvíte právě teď.
1: Magneťák Signál Radia.
0: Je to hit s názvem Vienna od britské New Wave skupiny Ultravox. Tvůrci tady prý chtěli vytvořit něco, co by znělo jako dílo od romantického skladatele z konce 19. století. A tak v této skladbě můžete slyšet například dramatický klavír, solo violy a velmi solidní syntezátorovou basovou linku. Nahrávací společnost údajně nechtěla ze začátku tuhle skladbu vydat jako single, protože jim připadala příliš pomalá a dlouhá na to, aby slavila úspěchy. Co si o tom myslíte vy? Užijte si další jedinečnou hitovku na Signále Rádiu.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Elton John nám hrál na vlnách Signál Rádia, kde nás čekají s kolegou Honzou Navrátilem další zprávy a po nich skvělá hudba z éry 80. let. Budou nám tady znít například Queenie, Otaven nebo Phil Collins.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Velmi opatrní buďte v ulici Chodovská v Praze, kde by kvůli srážce osobáku a nákladňáku měl být neprůjezdný levýzdní pruh. Hlavní město má pak hlášenou nehodu dvou osobních aut v ulici Nuselská. I tam si na sebe dávejte pozor. Šťastné večerní jízdy na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je s vámi Signál Rádio i ve čtvrtek v 18 hodin. Pojďme na zprávy. Předseda vlády Andrej Babiš představil výsledky práce jednotlivých ministrů. Podle něj je zatím kabinet úspěšný a plní své sliby. Jako největší úspěch vidí nízkou inflaci nebo snížení cen energií a také pohonných hmot. Hasiči ve Zlíně stále bojují s požárem, který ráno vypukl ve skladu obuvi v 9. patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Dvě části stavby se už zřítily a hořet začala také budova sousední pošty. Podle hasičů se požár

0: dnes uhasit nepodaří. Úroda ovoce v Česku letos kvůli silným jarním mrazům klesne meziročně o polovinu na necelých 70 tisíc tun z loňských 146 tisíc. Podle Ovocnářské unie přesáhnou ztráty ovocnářů na tržbách miliardu korun. Více k očekávané ztrátě říká předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
1: Podle těchto odhadů my předpokládáme, že propad na tržbách u pěstitelů ovoce v tom letošním roce přesáhne 1 miliardu korun. Skončila sklízení jahod, končí nám sklízení třešní, naplno sklízíme meruňky, brzy začne sklízení švestek, sklízí se rybíz a samozřejmě ty tržby pěstitelům začnou chybět. Nicméně největší dopad to bude mít v momentě, až samozřejmě tady budou chybět tržby za prodaná jablka.
2: Co se děje v regionu?
0: Na další změnu dopravního režimu se od září musí připravit řidiči v Radlické ulici v Praze 5. Jednosměrný provoz, který tu byl zaveden v loňském roce, bude nově platit pouze určitou část dne. Od začátku září, konkrétně od 14 do 19 hodin. Na změně se dohodl organizátor Pražské hromadné dopravy a radnice Prahy 5, která zavedení jednosměrného provozu dlouhodobě kritizovala.
2: Sport.
0: Kateřina Siniaková se nezúčastní turnaje WTA 250 v Praze, který se bude hrát v druhé půlce července na Štvanici. Po vypadnutí z Wimbledonu se hodlá soustředit pouze na odpočinek a léčbu svého kolena.
2: Signál Rádio počasí.
0: Čtvrteční zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty se pohybují kolem 25 stupňů Celsia. V noci na zítřek počítejme s jasnou oblohou a s teplotami mezi 12 a 7 stupni. Zítřejší páteční den bude s polojasnou oblohou, na severovýchodě se místy objeví oblačnost. Pršet ale zítra nebude a vítr bude foukat od severovýchodu maximálně do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší páteční teploty přes den naměříme od 25 do 29 stupňů nahora. Pak kolem 19. Takové byly zprávy na Signálu ve čtvrtek s datem 9. července. Hezký zbytek dnes našimi 80kami přeje Honza Navrátil.
2: Signál Rádio.
3: Večer trávíte na Signál Rádio a ano, jak říkal kolega Honza Navrátil, máme tu 9. července, který je určitě tento den nabitý zajímavou historií. Proto tady bude už za chvíli i kolega Jirka Svoboda, aby nám pověděl výročí na tento den. Mezitím nám bude hrát ale další skvělá muzika z 80, kterou vás bude i nadále provázet Áda Adam.
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: 18 hodin, 13 minut, přesně, právě teď to tady odbylo. A to je ten skvělý čas na to, aby nám kolega Jirka Svoboda přinesl zajímavosti a výročí, které slavíme dnešní den.
1: Jste se Signál rádiem, je 9. července, den, kdy se v roce 1963 začal u nás udílet titul Národní umělec. A tady jsou i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byl v roce 1973 do užívání předán Horský hotel a vysílač Ještěd nad Libercem. V roce 1968 byla v Bratislavě provedena první transplantace srdce v Československu. Pacientka žila po operaci 5 hodin. V roce 1877 se poprvé hrál tenisový turnaj ve Wimbledonu. Hned při prvním ročníku hustě pršelo a finále se muselo o 3 dny odložit. V roce 1609 vydal císař Rudolf II. Majestát zaručující náboženskou svobodu, a to i poddaným. A v tento den v roce 1357 císař Karel IV. Slavnostně poklepal na základní kámen Karlova mostu. Stalo se tak v 5 hodin ráno a 31 minut.

0: S vámi byli Queeni na Signál Rádiu, které pro vás hraje ty největší hvězdy z 80. let. Ještě v této hodině se můžeme těšit na Chicago, Tinu Turner nebo Pointer Sisters. Za pár minut se také vydáme za borůvkami. Tak držte signál.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel, jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

0: Posloucháte večerní vlny Signál Rádia, kde za borůvkami se vydal kolega Luboš Dvořák.
1: Na sběr borůvek máme zřejmě všichni vzpomínky z dětství, ať už z pobytu na táboře nebo u prarodičů. Dnes si raději zastavíme u silnice a draze nakoupíme, když hřbet za nás ohýbali jiní. Pozvu vás do jižních Čech. Borovany jsou městečko s bohatou historií, poprvé zmiňované již roku 1186. Rozkládá se jihovýchodně od Českých Budějovic a pyšní se významnou památkou, a to augustiánským klášterem založeným v 15. století, dnes přestavěným na zámecké sídlo rodu Schwarzenbergu. Právě tady už 20 let pořádají borůvku braní. Návštěvníky čekají o víkendu 2 dny nabité programem pro všechny generace. Tradiční akce každoročně láká tisíce návštěvníků z celé republiky i ze zahraničí a ani letos nebude chybět vše, co si lidé s borůvkami spojují. Vůně čerstvě upečených borůvkových koláčů, pestrá nabídka regionálních specialit, řemeslný jarmark i bohatý kulturní mix. Sladký borůvkový víkend nejen v Borovanech přeje Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Krásný dobrý večer na Signál Rádio, kde odbyla už 19. hodina, která bude plná dalších skvělých a pohodových hitů z 80. let. Rád nám tady budou Belinda Carlisle, Sandra nebo také nezapomenutelná Bonnie Tyler, o které si už za pár minut také krátce povíme. Áďa Adam vám přeje hezký poslech a zůstaňte i nadále s námi.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Jste se Signál rádiem. Dnes se k nám dostala velmi smutná zpráva. Zpěvačka s krásným chraplavým hlasem Bonnie Tyler odešla do hudebního nebe. Hvězda, která v 80. letech dobývala hitparády po celém světě, také několikrát zpívala i v České republice. Dokonce měla údajně vystoupit ještě letos na severu Čech. Její zdraví to prý však už neumožnilo. Se svým charakteristickým hlasem intenzivně a plně pracovala a my na něj určitě jen tak nezapomeneme, rozhodně ne na našem rádiu. Bonnie, budeš nám chybět.

0: Belinda Carlisle nám hrála na Signál Radio, kde se můžeme pyšnit těmi největšími hvězdami 80. let, jako jsou ABBA, Cutting Crew nebo Madonna. Všechny uslyšíte ještě do konce této hodiny, tak držte signál.
1: Signál Radio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Radio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Radio posloucháte online na Signál Radio. Radio CZ.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Společnost vám dělá Signál Rádio, kde nás právě teď mohou potěšit signály pro radost.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: A já už vidím, že se k nám do studia dovolal někdo s písničkou na přání. Halo, dobrý den, slyšíme se.
2: Nazdar, tady Tomáš Brna.
0: Nazdar, zdravím, Tome. Máte nějakou písničku, kterou byste chtěl právě teď zahrát?
2: Určitě, nejradši High od Lighthouse Family.
0: Výborně, tak to tady mám. A komu písničku zahrajeme?
2: Vám do studia, nebo redakce, nebo jak se to jmenuje, do studia Radio Signál, protože jste prostě moje nejrádio a ledím vás všude a pořád.
0: Tak to moc děkujeme, to nás potěšilo. Já to všem kolegům samozřejmě vyřídím.
2: Rozhodně.
0: Ale věřím pevně tomu, že vás taky zdraví. A přeji vám krásný večer. Lighthouse Family právě teď pro vás, tak si to užijte.
2: Tak jo, krásný večer, děkuju.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Signál Rádio.
2: Hladíte Signál Rádio, úžasný sen právě ožívá. Wimbledon totiž čeká ryze české finále ženské dvouhry. Utkají se v něm tenistky Linda Nosková s Karolínou Muchovou. Ať tedy jistě napínavá bitva dopadne na kurtu jakkoliv, budou mít Češi důvod k radosti. Budeme mít Grand Slamovou šampionku. Radost si uděláme i s další hudbou, těšit se můžeme například na Kate Bush, Queeny nebo Jasona Donovana.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Queeny nám zněli v reproduktorech Signál Rádia, kde už startují signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Startujeme hodně dávno. 9. července 1955. Bill Haley a jeho komety v něm zahájili 8. týdenní panování americkému žebříčku Billboard z Rock Around the Clock. Ikonická rock'n'rollová pecka se stala jedním z nejprodávanějších singlů všech dob a byla první nahrávkou svého žánru, která vládla za velkou louží i ve Spojeném království.

Druhá zastávka je koncertní. 9. červencový den letopočtu 1972 rozjeli Paul McCartney a Wings turné po Evropě v Oléol, malém městě na jihu Francie. To bylo pro fanoušky Beatles zásadní a znamenalo Paulovo opětovné vystoupení na starém kontinentu po 6 letech. Tehdy ještě coby brouka.

Končíme rokem 1988, kdy hrála ve Velké Británii Prim Romantika. Zpěvák Glenn Medeiros byl na zlatě díky Nothing's Gonna Change My Love For You, která se svého času objevila v nekonečném seriálu Tak jde čas. 18-letý Benjamínek, narozený na Havaji, byl jedním z nejmladších mužů, kteří dobili tamní hitparádu.

0: Čtvrteční večer je ve znamení hudby 80. let na Signál Rádio. Letní prázdniny už jsou v plném proudu a jistě i vy vyrážíte někam na pěknou dovolenou. Ta by byla, no, nebyla by to ta pravá osmdesátková bez naší skvělé mobilní apky, díky které nás můžete poslouchat prakticky po celém světě. Pak by vám mohly uniknout takové hvězdy jako Laura Branigan, Bryan Adams nebo Nick Kershaw, kteří tu na nás už za okamžik čekají.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádio. Vstávejte s námi. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Posloucháte Signál Rádio, kde za hlasitých úderů se s vámi loučí moderátor Áda Adam. Ještě zítra se uslyšíme zase od 16 hodin. Přeji vám krásný večer těch nejlepších hitů z minulých let. Mějte se krásně.

Signály pro radost. Každý všední den dostanete příležitost zavolat k nám do Signál rádia, říci svůj vzkaz a my ho rádi odvysíláme. Až zazní výzva, zavolejte do studia na linku 910 260 910. Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu. Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Máte Signál Rádio.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádiu.

telefony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,